0: Já myslím, že si vlastně.
1: Jsem sexy guy.
0: Google 3630 Lana, please, good morning.
1: Good morning.